0: Již odešel, tak děkuju. Již odešel, nemohu sloužit, když já si vzpomenu.
1: Špecky se dělá.

0: Já to si konečně vyhrát.
1: Nebo prohrát.
0: A prohrajem lípak.
1: Tak si zastřelte. Zrovna to, jak říkal váš otec.
0: Však se zastřelil.

0: taková ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, bože mnou,
0: ale víte, člověku se všechno

0: Vona man jetzt so schande.
1: Dobra Potschkan.
0: To už je pátý, čekaj jako vrátnic.
1: To mi nejde po hlavi, jestli taková ženská má taky mužský.
0: Ojo, ojo, to je stilo kudrno.
1: O sakra, mě to ani nejde do hlavy.
0: Co jste si tak zapopudil? Proč mi to není?

Tanya, ja, ti slasni zajem na osobie pana Gregora. Ale si vam tu za na tom rapiden proces vital. Dziękuję vam. Nech ti mi svidot, odkud vidite, to všetko je zamčenik skrinić meho tomu. Je to kapne vaše tajemství. Věte laste, že tam zhoty jisté dopisy. Věte laste, že tam kruzu vodka. Okon se podpečetí.

0: Chcel stržiť si nevestku.
1: A ja se opravdu menovala Elian.
0: Elian McGregor, vždyť to máte v tých dopisech.
1: Pardon, pardon, tam je jenom E-M.
0: To samozřejmě znamená Elian McGregor.
1: Konuša stálena, třeba Emilia Marti, Eugenia Montes, nebo ty si
0: chvíli. Ale to Elian McGregor.
1: Ale spíš. Elina Makopulos, reky neskrety.
0: No, čekaj.
1: Vy jste to věděla?
0: Učerno, jak to víte?
1: Ej, prostě. Zavěti jen šet, co jaké si Ferdinandovi. Narozené bloku je 20. listopadu 1816. A v matričním zápise tohle. Nomen infantis Ferdinand Makopulos, tvorus, nemančeský otec Vinehan, mater Elina Makopulos.